svar i seminar. I seminar, aha, i seminar, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, svar. Steine tvet se ne sekiram, se na dere min naprej maširam. Se po svoji pameti odločam, no rostoplovam priporočam. Če želi si kdo od vas, no